volím tej hoš. Rozřená, byla si samozáme, rozřená, od malých nogu si me voljela. Tu ljubav nosim još u sebi.

0: Aktual Cum. Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter Aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje